0: Moc svědí těch pančekon, když jsi nekud má na to, jak on psuká to cháře.
1: Šašvajške či dávod, mamu nějím dnu jane neobon.
2: Egunetxe daianude, egunetxe uitxuean, mentalhertan usted neusen jabetzen, egunen hemaz, etxetman nadek uhtudeat.
3: It's good.
4: Un jizkait nanots, adi jaimets tsegon, enet skagnots, jabetz et demiunagon.
5: Janana Gitchtag, Mamuita, Yim Hojishka Jabeg, Shibija, the CBC Montreal, Kemagnish Shibija Chkopta Jishka, the CBC North, Kemagodajikishpitabino, gem.cbc.ca/Mamuita.